0: na stole čtyři meskal, šedý kouř zakalil tvůj dech.
1: Come stai?
0: Nevím, dneska líp. Dneska jsem dýmem na tvírtech. Sto roků už jsme nespal, dýcháme v sobě tet a tet. Až usneš lunu, zapálím poslední z dnešních cigaret.